0: ale se bito, on to hry jindrýka.
1: Ale hej, tady vidí ke zvěle.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Mano za kážero, so mano za rý opa.
1: Na slíhe, smachnutí a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Kejke, mítke, na ajaka, macha, drunka, zem.
1: No, jen díkej.
0: Je hos, je hos.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
1: Kavír, fejje, jór, fuse,
0: te kontent.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
3: Witches.